0: nehrozí.
1: My hrajeme vaše oblíbené hity 80. a 90. let.
0: K tomu navíc prověřené novinky a přidáváme také hudební špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
0: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio Hana.
1: To je nejlepší hudební výběr každý den.
2: Tady je Rádio Hana.

0: námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Bourací stroje už se zakously do staré budovy malé hokejové haly v Olomouci za Plecharénou. Píše o tom report CZ, demolice budovy má být hotová během května. Do budoucna tu má vzniknout nová malá tréninková hala.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Zdroje elektřiny pošle na Ukrajinu Olomoucký kraj. Jde o 15 sestav náhradních zdrojů elektrické energie, které pomohou lidem v sumské oblasti. Oblast čelí ruským útokům a jsou tu časté výpadky energie. Olomoucký kraj Ukrajině, která čelí ruské agresi, pomáhá dlouhodobě. V roce 2023 například poslal 200 vysloužilých nemocničních lůžek z nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku. Hvězdy budou padat v noci z úterka na středu. Na obloze můžeme pozorovat nad obzorem meteorický roj Eta Aquaridy. Hlavně v brzkých ranních hodinách bude možné napočítat asi 10 meteorů během hodiny. Sníh je pryč. Letošní zima byla na sněžení chudá, což vyvrcholilo uplynulou sobotu, kdy z území České republiky zmizela poslední souvislá sněhová pokrývka. Jde o mimořádně brzký termín, což odráží i současné jarní sucho. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
0: Prvního finalistu pozná fotbalová Liga mistrů, a to v úterý. Odvetu semifinále mají před sebou Arsenal a Atletico Madrid. Jejich první střet skončil 1-1. Uvidíme, jak dopadne druhý mač. Je na programu v úterý od 21. hodiny.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nabídne nejvyšší teploty týdne. Rtuť teploměru se zastaví na letních 28 stupních. Na horách neměříme do 20. Dopoledne bude polojasné, po obědě ale začne mraků přibývat. K večeru se v Jeseníkách může objevit ojedinělá přehánka.

0: a odpolední bouřky s úhrny až 20 mm.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, buďte otevření novým výzvám a možnostem. Být si krok za krokem míříte k cíli, který jste si stanovili. Blíženci, máte zlaté ručičky. Na co sáhnete, to se povede. Lvi, pokud jde o kariéru, nebojte se zariskovat. Pany, chovejte se férově, vždycky a ke všem. Váhy, váš život se doslova řítí tím správným směrem. Štíři, díky nadhledu se spousta věcí uklidní. Střelci, důležitá je pro vás současnost i budoucnost. Kozorozi, hlídejte si termíny a mějte oči otevřené. Vodnáři, rada od zkušenějších se vždycky může hodit. A co my ryby? Možná bude nejlepší, když se dneska schováme někam do hlubi.

0: víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tady jaro. Cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom se popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké jsou nejčastější jarní alergie v našem regionu a kdy přichází jejich čas?
2: No, ptáte se ve správnou chvíli, protože jejich čas už nastal. S aktuálním vývojem počasí nám jarní alergie začínají už někdy v první polovině února, pokračují ve své podstatě až do konce května. Aktuálně největší sezóna lísky, olše, no zachlí nám do toho začnou kvíst i břízy.
1: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pylové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
1: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pylových alergenů asi největší zásadu je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím můstkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z díva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
1: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Jsme online na Rádio Haná.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nabídne nejvyšší teploty týdne. Rtuť teploměru se zastaví na letních 28 stupních. Na horách neměříme do 20. Dopoledne bude polojasné, po obědě ale začne mraků přibývat. K večeru se v Jeseníkách může objevit ojedinělá přehánka. Počítáme s čerstvým jižním větrem, ve vyšších polohách mohou nárazy dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu. Ve

0: Rádio Haná.
1: Ráno je to.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, buďte otevření novým výzvám a možnostem. Býci, krok za krokem míříte k cíli, který jste si stanovili. Blíženci, máte zlaté ručičky, na co sáhnete, to se povede. Lvi, pokud jde o kariéru, nebojte se zariskovat. Pany, chovejte se férově vždycky a ke všem. Váhy, váš život se doslova řítí tím správným směrem. Štíři, díky nadhledu se spousta věcí uklidní. Střelci, důležitá je pro vás současnost i budoucnost. Kozorozi, hlídejte si termíny a mějte oči otevřené. Vodnáři, rada od zkušenějších se vždycky může hodit. A co my ryby? Možná bude nejlepší, když se dneska schováme někam do hlubin.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: www.zofy.cz.
1: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
2: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na

0: Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Hitové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: Dnešní vejelet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Haná.
3: Posloucháte Rádio Haná.
1: Hezké ráno.

0: Před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barandov, Nuselák směr centrum, taky pětky, a na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná, tady jsme doma.
2: Rádio Haná.

0: Teď vysíláme nové zprávy, počasí a dopravu.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Bourací stroje už se zakously do staré budovy malé hokejové haly v Olomouci za Plecharénou. Píše o tom report CZ, demolice budovy má být hotová během května. Do budoucna tu má vzniknout nová malá tréninková hala.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Zdroje elektřiny pošle na Ukrajinu Olomoucký kraj. Jde o 15 sestav náhradních zdrojů elektrické energie, které pomohou lidem v sumské oblasti. Oblast čelí ruským útokům a jsou tu časté výpadky energie. Olomoucký kraj Ukrajině, která čelí ruské agresi, pomáhá dlouhodobě. V roce 2023 například poslal 200 vysloužilých nemocničních lůžek z nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku. Hvězdy budou padat v noci z úterka na středu. Na obloze můžeme pozorovat nad obzorem meteorický roj Eta Aquaridae. Hlavně v brzkých ranních hodinách bude možné napočítat asi 10 meteorů během hodiny. Sníh je pryč. Letošní zima byla na sněžení chudá, což vyvrcholilo uplynulou sobotu, kdy z území České republiky zmizela poslední souvislá sněhová pokrývka. Jde o mimořádně brzký termín, což odráží i současné jarní sucho. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: Prvního finalistu pozná fotbalová Liga mistrů, a to v úterý. Odvetu semifinále mají před sebou Arsenal a Atletico Madrid. Jejich první střet skončil 1-1. Uvidíme, jak dopadne druhý mač. Je na programu v úterý od 21. hodiny.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nabídne nejvyšší teploty týdne. Rtuť teploměru se zastaví na letních 28 stupních. Na horách neměříme do 20. Dopoledne bude polojasné, po obědě ale začne mraků přibývat. K večeru se v Jeseníkách může objevit ojedinělá přehánka. Počítáme s čerstvým jižním větrem. Ve vyšších polohách mohou nárazy dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu. Ve středu pak očekáváme mírné ochlazení a odpolední bouřky z úhrny až 20 mm.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína, do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obou směrně, tak prosíme všechny, aby dál sledovali přechodné dopravní značení v Břuchotíně. Tohle rádio je váš nejlepší spolujezdec, tak šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Technové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

9. květen svátek slaví Claudie. Narozky má jedna z nejpopulárnějších anglických zpěvaček, která miluje parfémy, fotbal. A první písmeno jejího jména je A. Rozluštíte tuhle ranní hádanku, kdo to je, nebo se necháte podat? Odpověď už za chvilku. Teď Madonna, dobré ráno. Rádio Hana.

Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi. Rádio Haná. Ranní topka.

0: čí státní svátek, den vítězství, bude volno. Tak už si možná plánujete výlet nebo cestu na chatu. Je 6.16, do studia nám průběžně přichází další nové zprávy z moravských ranních cest. Mrkneme na ně určitě před půl sedmou a teď připijíme na zdraví dnešním oslavencům. Možná máte svátek, narozeniny nebo znáte někoho, kdo slaví.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme úterý 5. května, svátek slaví Klaudie. Dnes je Mezinárodní den hygieny rukou, takže mydlíme, myjeme a sušíme. Narozeniny slaví milovnice fotbalu a parfémů anglická zpěvačka Adele. Taky náš oblíbený herec Marek Vašut alias Pažout z románu Pro ženy.
2: Mami, dovol, abych ti představila svého přítele Olivera.
3: Ahoj, ano.
4: Ahoj, Pažoute.
0: Půlkulatých 55 má ředitel olomoucké zoo na svatém kopečku Radomír Habáň. Ať je to v úterý 5. května perfektní divočina, přeje celá vaše rádiová smečka.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
5: Jedině na Rádiu Haná.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
7: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
0: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
14: Rádio Hana.
15: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle je naše páté květnové ráno par excellence. Hana hraje, příroda kvete a my kýcháme. Umí se tělo na jarní alergie zvyknout a jsou na různé alergie různé prevence? Také o tom se s naším dalším ranním hostem budeme povídat už po půl sedmé. Žádná alergická reakce nehrozí. Při poslechu našich dalších hitů chystáme Sarah Bareilles Love Song, taky 90-kové Simple Red, jejich Stars. A teď v 6.29 připravená rychlá ranní doprava i počasí Rádia Hana pro úterý 5. května. Ranní teploty v Olomouci také Přerově u 10 stupňů, Zábřeh a Rýmařov hlásí 7,5 stupně. Přes den jen místy polojasno, jinak spíše vysoká oblačnost a oblačno nebo zataženo. Denní teploty 23 až 26. Doprava. Dobré ráno, zdravíme na moravské cesty. V Olomouci, Prostějově, Bystřici pod Hostýnem, také v Litovli teď jezdíme bez vážných nehod. Jsme s vámi také na moravských benzínkách, které se i dneska řídí cenovými stropy vlády. Benzín se smí prodávat maximálně za 44 korun 29 haléřů a nafta za 44 korun 59 haléřů za litr. Ale na spoustě čerpacích stanic natankujeme ještě o korunu nebo o dvě laceněji. Stačí hledat. Jezděte bezpečně, úsporně a snad. A my v uších. Hezké ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Dobré ráno.

0: posloucháte Radio Haná, my současně posloucháme vás. Na Facebooku Radio Haná se ptáme, kdyby vás teď slyšel celý svět, co byste mu vzkázali. Hvězdami naší ranní topky budete už po 7:15. A teď 8 minut po 7:30 spolu voláme do Olomoucké fakultní nemocnice. Taky máte rýmu?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Je tady jaro. Cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
0: Jaké jsou nejčastější jarní alergie v našem regionu a kdy přichází jejich čas?
2: No, ptáte se ve správnou chvíli, protože jejich čas už nastal. S aktuálním vývojem počasí nám jarní alergie začínají už někdy v první polovině února, pokračují ve své podstatě až do konce května. Aktuálně největší sezóna lísky, olše, no za chvíli nám do toho začnou kvíst i břízy.
0: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pylové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
0: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pilových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím můstkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z díva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
0: Alergolog fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
5: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majáles v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral.
14: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
16: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
17: Rádio Hana.

Úterý ráno se posloucháme vzájemně a na Facebooku Rádia Haná se vás ptáme, kdyby vás teď slyšel celý svět, co byste mu vzkázali? Vaše další krásné vzkazy v našem éteru právě teď v 6.51. Vlaďka píše, vykašlete se na války, užívejte života, žijeme jenom jednou. Lída, buďte na sebe hodní. Lenka se taky připojuje, všechno, co potřebujeme, už máme. Tak buďme vděční a hlavně pěstujme vztahy, protože nic není důležitější. A Myslena píše, děkujeme za každé nové ráno, za děti, za rodinu a za štěstí, že můžeme jít dál. Ano, ať už dneska máte namířeno kamkoliv, my jsme rádi, že jdete kus cesty i s námi. Takhle hraje Hana, 6 hodin, 51 minut.

0: Skev nad vás, Radio Haná do uší a hurá do nového dne.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Přehled dalších ranních zpráv je připraven. Potom se tady u nás bude zpívat, chystáme Rockset, taky Alex Warren a jeho Ordinary. Z postele s námi vytančí Adam Ďurice. Rádi se na vás usmíváme, je 6 hodin 57 minut, dobré ráno.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
4: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
5: Vítejte u zpráv. Je úterý 5. května. Olomoucký Majáles zítra a pozítří poprvé ovládne celý areál letního kina v Olomouci. Bude tu kulturní program a prezentace 70 studentských organizací. Královnou studentů bude pasována horoleskyně spjatá s Univerzitou Palackého Olomouce Dina Štěrbová. Je úterý a vychází týdeník Kroměřížska. Řeší téma větrného parku Haná. Zda bude pro region finančním přínosem. A ve sportu se věnuje remíze hanácké Slavie Kroměříž v Opavě. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. A dnešek je v Kroměříži velkým dnem pro městskou hromadnou dopravu. Na linku tu vyjíždí první elektrobus. V ulicích města by se v příštích měsících měly objevit ještě další 3.
6: Zastaralý vozový park bylo potřeba prostě obnovit. Elektrika je nejekologičtější, je i bezpečná a příjemná pro provozy pro cestující, ale samozřejmě my kombinujeme s hybridními autobusy, takže jsme připraveni vlastně na cokoliv, v případě blackoutu čehokoliv, takže myslím si, že je to ideální kombinace v rámci provozu městské hromadné dopravy.
5: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Nová obvinění v kauze bitcoinového daru. Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila 3 lidi v kauze loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dle ČTK jde o ex-ministra Pavla Blažka, jeho náměstka a advokáta. Jsou stíháni za zneužití pravomoci. Klíčová postava kauzy je ve vazbě. Případ souvisí s Tomášem Jiříkovským, který je ve vazbě za provozování tržiště Nucleus Market a praní peněz. Právě on stál za darem kryptoměn, který vyústil v další obvinění.
4: Sport.
5: Máme nového nejlepšího hokejistu sezóny. Ocenění pro nejlepšího hráče extraligy si po 10 letech převzal pardubický útočník Roman Červenka. Získal i cenu pro nejlepšího hráče playoff a nejproduktivnějšího hráče základní části.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Dnešní počasí perfektně vystihnou dvě slova. Teplo a mraky. Víme, jak bude. Přes den místy polojasno, jinak spíše vysoká oblačnost a oblačno nebo zataženo. Denní teploty 23 až 26 a bio je na dvojce, to je střední zátěž. Dobré ráno, zdravíme na moravské cesty. V Olomouci, Prostějově, Bystřici pod Hostýnem, také v Litovli teď jezdíme bez vážných nehod. Jsme s vámi také na moravských benzínkách, které se i dneska řídí cenovými stropy vlády. Benzín se smí prodávat maximálně za 44 korun 29 haléřů a nafta za 44 korun 59 haléřů za litr. Ale na spoustě čerpacích stanic natankujeme ještě o korunu nebo o dvě laceněji. Stačí hledat. Jezděte bezpečně, úsporně a snad. A my v uších. Hezké ráno.
0: Rádio Hana.

0: www.radiohra.cz, dobré ráno, na tomto webu pro vás také v úterý 5. května máme online přehrávač, novinky ze světa hudby, soutěž o fotbalový kemp pro vaše děti s legendárním Zdenkem Zlámalem v Hněvotíně. Můžete ho vyhrát už dneska odpoledne, tak se podívejte na web radiohra.cz a poslouchejte naše rádio. 7 hodin 8 minut, součástí našeho ranního playlistu budou za chvilku Somber, taky Maria McKee, bude 90-ková romantika Show Me Heaven, po 4:08 horoskopy, no a my vás zdravíme dneska kamkoliv, domů, na ranní cesty, třeba už právě teď taky na ranní šichtu do práce, anebo do lékařských čekáren a ordinací. Napadlo vás někdy zeptat se své doktorky nebo svého doktora na toto?
1: Další, prosím.
2: Pane doktore, mě by zajímalo, prosím vás, jak dlouho tady ještě budu, třeba dožiju se té stovky?
1: Kouříte?
2: Ne, nekouřím.
1: Pijete?
2: Vůbec nic takovýho.
1: Ani pivo?
2: Ne, ne, ani pivo si nedám, nic takovýho.
1: Jaký drogy?
2: Tak pane, to je dovolte.
1: Tak ponocujete?
2: Ne, ne, ne, v 8 večer vypnu rádio a jdu chrnět.
1: Jaké ženy, milostný život.
2: Hm? Ne, ne, ne, ne, ženu jsem neměl a nechci.
1: No a můžete mi teda říct, co tady jako chcete do té stovky dělat?
2: Těžko říct, no.
3: Ráno je top. Rádio Hana.

0: kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Jsme Rádio Hana.

0: Tyhle ranní hity vás přivedly za vaším rádiem Hana, jsme rádi s vámi. Úterní ráno 5. května, dneska na obloze zpočátku polojasno, přes den mraky a vysoké jarní teploty až u 26 stupňů Celsia. Bude to na kraťasy, taky na sukně. Je 7 hodin, 16 minut, v ranní topce rádia Hana se na vás za chvilku těší Carly Rae Jepsen, taky Adam Ďurica. V dopravě před 7:30 policie v Olomouci, taky silný provoz na D1 ve směru na Brno a předtím horoskopy s naší Martinou.
1: Hvězdy ví, rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, buďte otevření novým výzvám a možnostem. Býci, krok za krokem míříte k cíli, který jste si stanovili. Blíženci, máte zlaté ručičky, na co sáhnete, to se povede. Lvi, pokud jde o kariéru, nebojte se zariskovat. Pany, chovejte se férově vždycky a ke všem. Váhy, váš život se doslova řítí tím správným směrem. Štíři, díky nadhledu se spousta věcí uklidní. Střelci, důležitá je pro vás současnost i budoucnost. Kozorozi, hlídejte si termíny a mějte oči otevřené. Vodnáři, rada od zkušenějších se vždycky může hodit. A co my ryby? Možná bude nejlepší, když se dneska schováme někam do hlubin.
1: Hvězdy ví, Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionálnipotravina.cz.

0: www.zofy.cz.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
3: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
2: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: květnová akce Fizomatu. Jedna plus jedna zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Třemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Třemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
1: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.

Pro všechny moravské učitelky, učitele i asistenty pedagogů hrajeme v úterý ráno nejlepší hudební výběr. Přímo tahle zpěvačka pochází z učitelské rodiny. Ano, její maminka i tatínek učili. A s touto písničkou zbourala hitparády po celém světě. Tohle je Carly Rae Jepsen a její skvostné Call Me Maybe na rozjezd úterního rána 5. května. Svátek slaví Klaudie a vy posloucháte Radio Haná. Dobré ráno, 7 hodin a 28 minut ke snídani od Radio Haná za moment. OMD, taky Alex Warren. Po půl osmé poradíme, jak s jarními paprsky správně vybrat opalovací krémy. A teď vysíláme rychlou ranní dopravu i

0: 26. Doprava. Policie v Olomouci, opravy ve Šternberku, také na D1. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď v Olomouci, Slavonině, u školy na Zolově ulici. A pozor, na kraji Šternberka tady hlásíte stavební práce na vozovce na Jívavské ulici. Halo, jsme tady, dávejte na nás pozor. Tohle prosí přes naše rádio silničáři, kteří makají kolem 230. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov. A v opačném směru na 212. kilometru za Rousínovem ve směru na Brno je zdržení v silném provozu nějakých 15 až 20 minut. Počítejte s tím. Každý kilometr s námi uteče z nás, protože baví nás bavit vás.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební.

0: Taky do tramvaje za vámi už za pár vteřin přistoupí Donna Lewis, nebo taky Lucie. Spočítáme, kolik peněz dneska bude v naší mega hře Šťastná trojka Rádia Hana. A všechny ty peníze, které vyhrajete, klidně můžete utratit s Magdou v drogerii. V drogerii. Magdo, hezké ráno.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Taky stojíte v drogerii před regálem s opalováky a říkáte si, jestli vám stačí ta patnáctka, co tam zbyla od loňska, nebo raději sáhnout po padesátce? Pojďme se spolu mrknout, jak vlastně opalováky fungují a co ta čísla se zkratkou SPF vlastně znamenají. Zkratka SPF znamená sluneční ochranný faktor. To číslo nám říká, o jaký násobek času prodlouží naši přirozenou ochranu kůže. Pokud se bez krému spálíme za 10 minut, s SPF faktorem 30 bychom teoreticky měli být v bezpečí 300 minut. Důležité je ale vědět, že žádný krém nás nechrání úplně 100% a ani 50 není žádný neprůstřelný štít. Po každém vykoupání nebo utření ručníkem bychom se navíc měli máznout znovu. Tak a teď už si můžeme jen vychutnávat slunečné počasí, které slibuje přicházející léto.
1: Baví nás bavit vás. I v úterý ráno.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
11: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: slavné vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Lucie, Daniela, 3 minuty po 3 čtvrtě na 8. Vítáme vás mezi svými, hraje vám ranní topka rádia Hana. V kalendáři dneska 5. květen, svátek slaví Klaudie. A narozky má jedna z nejpopulárnějších anglických zpěvaček, která miluje parfémy, zbožňuje fotbal. A první písmeno jejího jména je A. Víte, kdo to je? Rozluštíte tuhle ranní hádanku nebo se necháte podat? Pojďme celým jménem, je to Adele Laurie Blue Atkins. Narodila se v londýnském Tottenhamu a my ji známe jednoduše jako Adele. Dneska 8:30, všechno nejlepší, Adele.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin 55 minut. Dobré ráno, děti už jsou ve škole, dospěláci v práci, do vašeho ranního života posíláme Erose Ramazzottiho. Jsme s vámi, kdekoliv chcete, velké město nebo malá moravská vesnička, všude je s vámi vaše rádiová jednička, posloucháte Radio Hana. Sledujeme sucho v Česku, jaké jsou vyhlídky dalších dní, to uslyšíte ve zprávách.
1: Hit za hitem, hit za hitem. Yes,
0: man. A po 8 hodině nejlepší hudební výběr. Kaleo, Bloodline, taky DJ Bob.

Přinášíme vám další zprávy. Je úterý 5. května. Řidiči v Olomouci křižovatku dálnic D35 a D46 v Olomouci Slavoníně čeká vylepšení. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že vymění svodidla středového pásu křižovatky. Už jsou stará. Ředitelství nyní hledá dodavatele pevnějších svodidel. A buďme opatrní na silnicích. Život 47-letého motorkáře včera vyhasl v okolí Brané na Šumpersku. Čelně se srazil s osobním autem. Tragická nehoda se stala ve chvíli, kdy předjížděl nákladní vozidlo. Je 8. letošní obětí dopravních nehod v Olomouckém kraji. Česko čelí stále rozsáhlejšímu suchu. Jak píší novinky.cz, nejhorší 5. stupeň půdního sucha zasahuje na začátku května více než třetinu republiky. Další skoro třetina území je ve 2. a 3. stupni. Podle ČTK už sucho začíná dopadat na zemědělství. Plodiny zpomalují růst. Nicméně meteorologové předpovídají na tento týden déšť. Uvidíme. Petardy a rachejtle zabili 21 lidí. Ke tragédii došlo v jihočínské provincii Chunan. Lidé zahynuli při explozi v továrně na zábavní pyrotechniku. Dalších 61 lidí bylo zraněno. Vyšetřuje se příčina exploze. Sport. Na kurty se vrací dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře Barbora Krejčíková. Měla 3měsíční pauzu kvůli svalovému zranění. V prvním kole na turnaji v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Duel začne po 11. hodině.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Užijeme si spolu dnešní jarní vysoké teploty, protože tepleji než dnes už tento týden nebude. Od zítřka se má postupně ochlazovat. Více info právě teď, víme jak bude, přes den místy polojasno, jinak spíše vysoká oblačnost, oblačno anebo zataženo a denní teploty 23 až 26. Východ slunce 5.21 a západ minutu před čtvrt na 9 večer. Policie v Olomouci, opravy ve Šternberku, také na D1. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď v Olomouci, Slavonině, u školy na Zolově ulici. A pozor, na kraji Šternberka, tady hlásíte stavební práce na vozovce na Jívavské ulici. Halo, jsme tady, dávejte na nás pozor. Tohle prosí přes naše rádio silničáři, kteří makají kolem 230. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov. A v opačném směru na 212. kilometru za Rousínovem ve směru na Brno je zdržení v silném provozu nějakých 15 až 20 minut. Počítejte s tím. Každý kilometr s námi uteče z nás, protože baví nás bavit vás.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
0: Hudební výběr.

0: Den pro vás Lighthouse Family, jejich háj, 8 hodin, 4 minuty v úterý ráno posloucháte Rádio Haná a my současně posloucháme vás. Na Facebooku Rádio Haná se ptáme, kdyby vás teď slyšel celý svět, co byste mu vzkázali? Tak jděte vědět, hvězdami naší ranní topky budete už do 7 minut.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

8 hodin, 10 minut. Víte, proč je dneska s rádiem Hana veselo v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku? On někdo důležitý tady dneska slaví narozky a my všechno prozradíme už po 8:45. V úterý ráno se posloucháme vzájemně a na Facebooku rádia Hana se vás ptáme. Kdyby vás teď slyšel celý svět, co byste mu vzkázali, co byste mu řekli? Vaše další krásné vzkazy jsou tady v éteru právě teď. Posluchačka Vladka píše, hele, vykašlete se na války, užívejte života, vždyť žijeme jenom jednou. Lída, buďme na sebe všichni hodní. Lenka se taky zapojuje, píše, všechno, co potřebujeme, už máme, buďme vděční, pěstujme vztahy. A Myslena píše, děkujeme za každé nové ráno, za děti, za rodinu a za štěstí, že můžeme jít dál. Ať už dneska máte namířeno kamkoliv, my jsme rádi, že jdete kus cesty i s námi. Takhle hraje Hana. 8 hodin, 11 minut pro vás, kapela Kabát.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Zeselte rádio, zeslavte starosti. Na rádiu Hana spolu zahajujeme druhý den zkráceného pracovního týdne. Ano, v pátek zase státní svátek, den vítězství. Tak už si možná plánujete výlet nebo cestu na chatu. Teď je 8.19, do studia nám průběžně přichází další nové zprávy z moravských ranních cest. V Olomouci pozor na bouračku v centru u parku na třídě spojenců. Více o tom také v 8:30 v dopravě rádia Hana. A teď připíjíme na zdraví dnešním oslavencům.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme úterý 5. května, svátek slaví Klaudie. Dnes je Mezinárodní den hygieny rukou, takže mydlíme, myjeme a sušíme. Narozeniny slaví milovnice fotbalu a parfémů anglická zpěvačka Adele. Taky náš oblíbený herec Marek Vašut alias Pažout z románu Pro ženy.
2: Mami, dovol, abych ti představila svého přítele Olivera.
3: Ahoj, ano.
4: Ahoj, Pažout.
0: Půlkulatých 55 má ředitel olomoucké zoo na Svatém kopečku Radomír Habáň. Ať je to v úterý 5. května, perfektní divočina přeje celá vaše rádiová smečka.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: www.zofy.cz.
1: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionalnipotravina.cz.
3: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
6: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Rádio Hana.

9 nové ráno, par excellence, Hana hraje, příroda kvete a my kýcháme. Co myslíte, umí si tělo na jarní alergie zvyknout? A jsou na různé alergie různé prevence? Také o tom si s naším dalším ranním hostem budeme na Rádiu Hana povídat už po 8:30. Žádná alergická reakce nehrozí při poslechu našich dalších hitů, budou Anaka nebo Elton John. A teď v 8:31 je připravená rychlá ranní doprava i počas.

stupňů. Zpočátku místy polojasno, jinak během dne spíše vysoká oblačnost a oblačno nebo zataženo. Doprava. Víme, jak se jezdí, tady nehoda dodávky a osobáku teď v Olomouci na třídě spojenců u školy. Jsme s vámi také na moravských benzínkách, které se i dneska řídí cenovými stropy vlády. Benzín se smí prodávat maximálně za 44 korun 29 haléřů, nafta za 44,59. Ale na spoustě čerpacích stanic natankujeme ještě o korunu nebo o dvě laciněji, stačí hledat. Jezděte bezpečně, úsporně a s námi v uších. Rádio Hana.

0: www.radiohna.cz, na tomto webu pro vás také v úterý ráno 5. května máme top soutěže, třeba soutěž o fotbalový kemp pro vaše děti. Také o tom budeme mluvit tady u nás na Hané po 8:15. A teď v 8:38 je na lince další dnešní ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Je tady jaro, cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
0: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pylové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
0: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pylových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím můstkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z diva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
0: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc, Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke Dni matek. Pojď

0: 25. Andrew Stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
1: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
5: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
6: Rádio Haná.
7: Přejeme úterý.

Music is my best.

0: www.radiohra.cz, na tomto webu pro vás také v úterý ráno 5. května máme online přehrávač novinky ze světa hudby, soutěž o fotbalový kemp pro vaše děti s legendárním Zdeňkem Zlámalem v Něvotíně, kousek od Olomouce. Vyhrát ho můžete už v našem dnešním odpoledním vysílání. Zjistěte si zatím více informací. Radiohra.cz, dobré ráno. Je 8.50 a součástí našeho ranního playlistu za chvilku Michael Jackson, potom zprávy, následně také procházka pamětí, mega hity milénia a zdravíme vás kamkoliv, kde se právě teď nacházíte. Možná domů, možná na ranní cesty, do práce nebo taky do školy zdravíme a samozřejmě máváme i do lékařských ordinací. Napadlo vás někdy zeptat se své doktorky nebo svého doktora na toto?
1: Další, prosím.
2: Pane doktore, mě by zajímalo, prosím vás, jak dlouho tady ještě budu. Třeba dožiju se té stovky?
1: Kouříte?
2: Ne, nekouřím.
1: Pijete?
2: Vůbec nic takovýho.
1: Ani pivo?
2: Ne, ne, ani pivo si nedám, nic takovýho.
1: Jaký drogy?
2: Tak pane, to je dovolte.
1: Tak ponocujete?
2: Ne, ne, ne, v 8 večer vypnu rádio a jdu chrnět.
1: Jaké ženy, milostný život.
2: Hm? Ne, ne, ne, ne, ženu jsem neměl a nechci.
1: No a můžete mi teda říct, co tady jako chcete do té stovky dělat?
2: Těžko říct, no.
3: Ráno je top. Rádio Hana.

0: Ranní hity vás přivedli s rádiem Hana, jsme rádi s vámi. Úterní ráno 5. května, dneska na obloze, zpočátku polojasno, přes den mraky a vysoké jarní teploty. Více za moment v dalších zprávách rádia Hana, chystáme taky počasí. Co dalšího jsme dneska ráno řešili? Mezi 6. a 9. hodinou jsme volali do olomoucké fakultní nemocnice kvůli alergiím. Mluvili jsme o dlouhově kosti, taky jsme oslavili narozeniny zpěvačky Adele. Poradili jsme, jak v moravských drogérkách vybrat správný opalovák. A taky jsme vyřizovali vaše přání pro celý svět. Jednoduše, úterní ranní topka rádia Hana byla top. Byla báječná, hlavně díky vám. Děkujeme, že jste s námi a po 9. hodině procestujeme svět vzpomínek.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Procházíme paměti rádia Hana mezi 9. a 10. To nejlepší z jednoho roku. Red Hot Chili Peppers, Christina Aguilera. Budeme obchodovat s deštěm, zařídí to kapela Krištof. A teď voláme Tomáše Gottwalda, vysíláme nové zprávy. Hezké dopoledne, 8.55.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
3: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. 11 obcí z pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje připravuje memorandum proti vládnímu návrhu urychlovacích zón pro vznik větrných elektráren. Chtějí větší ohled na zájmy obcí a aspoň kilometrový odstup od domů. V Olomouckém kraji stát plánuje 8 zón, přičemž u Moravského Berouna na Olomoucku by mohlo vyrůst až 120 větrníků. Dle ČTK mají obce obavy, že nové větrníky mohou mít negativní dopady na život. Prostředí, bydlení a hodnotu majetku. Námitky zašlou Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Pod kontrolou už mají hasiči požár lesa na Rusavě na Kroměřížsku. Včera pomocí dronů hledali zbylá ohniska. Požár tu v neděli zasáhl smíšený les a rozšířil se na plochu o velikosti asi 5 fotbalových hřišť. Příčina požáru zatím známá není. Hasiči také pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku na severu Čech. Ten vypukl v sobotu odpoledne. Noc na dnešek byla z jejich pohledu klidná. Požár už se nešíří a dohašují se ohniska. Hořelo tu asi 100 hektarů lesa.
3: Sport.
4: Roman Červenka na mistrovství světa bude. Kapitán hokejové reprezentace a čerstvý držitel ceny pro nejlepšího hokejistu sezóny na gala večeru po skončení extraligy potvrdil, že plánuje startovat na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.
5: To mám jako rád a prostě nemůžu, jako i když ta sezona byla náročná, teďka play byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě jsem zdravý, si nedovedu představit říct, že ne.
4: Oznámil hokejový útočník Roman Červenka.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.
3: Počasí.
0: Dnešní počasí perfektně vystihnou dvě slova. Teplo a mraky. Víme, jak bude. Přes den místy polojasno, jinak spíše vysoká oblačnost a oblačno nebo zataženo. Denní teploty 23 až 26 a bio je na dvojce, to je střední zátěž. Víme, jak se jezdí tady nehoda dodávky a osobáku teď v Olomouci na třídě spojenců u školy. Jsme s vámi také na moravských benzínkách, které se i dneska řídí cenovými stropy vlády. Benzín se smí prodávat maximálně za 44 korun 29 haléřů, nafta za 44,59, ale na spoustě čerpacích stanic natankujeme ještě o korunu nebo o dvě laciněji. Stačí hledat. Jezděte bezpečně, úsporně a s námi v uších.
3: Rádio Hana.

0: Hezké dopoledne a krásný den i s kapelou No Name.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Úterní procházka paměti Rádia Hana je na svém začátku a zvládneme toho spolu opravdu hodně v této hodině. Vrátíme se do jednoho roku, zprovozníme českou Wikipedii, natočíme jeden z nejdojemnějších singlů Christiny Aguilery. Ke všemu se postupně dostaneme a teď servírujeme červené pálivé papričky. Red Hot Chili Peppers. Dáte si jejich klasiku? Tady je, by the way.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
1: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: upřímně správaři, redaktoři, technici, všichni moderátoři a dokonce i naši rozlítaní obchodňáci, jednoduše všichni se teď v budově Rádia Hana na chvilku zastavili a užili si tuhle dojemnou baladu v procházce paměti Rádia Hana od Christiny Aguilery. Jmenuje se Beautiful. Možná nevíte, že tuhle písničku napsala zpěvačka Linda Perry z kapely Four Non Blondes. To je ona, Linda Perry z Four Non Blondes. No a pozor, Linda teď v pátek vydá novou desku. Má to být 8. května na státní svátek a právě Beautiful by měl být pilotní single téhleté desky. Upřímně, my jsme na to moc zvědaví. Každopádně originál, mega hit milénia od Christiny Aguilery vám na Rádiu Hana poprvé hrajeme v tomtéž roce, kdy začíná fungovat česká Wikipedie.
1: Dříve byla jen pro odborníky, teď je to otevřený zdroj informací pro všechny, kteří je doplňují sami uživatelé. Celosvětově obsah Wikipedie spravuje na 40 milionů lidí, většina ale jen čte, pravidelně píše na 120 tisíc editorů. U nás na jednoho takzvaného wikipedistu připadá přibližně 1500 čtenářů.
0: Teď to chvilku stopnu. Přemýšleli jste někdy nad tím, co sousloví Wikipedie znamená, co symbolizuje? My jsme na to přišli a vy to uslyšíte už po 9:30, stejně jako další hudební hosty procházky paměti. Budou činasky Kylie Minogue, Chad Kruger a taky Celine Dion, její I'm Alive. Celou hodinu pro vás vybíráme mega hity milénia v procházce paměti Rádia Hana. Víte, z kterého roku?
2: Rádio Hana a procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
5: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci,
6: u souseda v Přerově či na tropickém ostrově.
5: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
6: a naši mobilní apku.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1 – topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2 – průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh. Bod 3 – plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1 – rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka – vaše rekonstrukční banka.
11: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
12: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
13: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
14: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
13: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
14: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
13: Jsme tu pro vás již 20 let.
14: Jezírka Banat.cz
15: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky blikají při dopoledních kontrolách v Olomouci, na Okružní i na Řepčínské ulici. Další hlídky ve Štermerku, na Oničovské, v Přerově na třídě 17. listopadu a hlásíte je i na 216. kilometru D1 u Vyškova. Každý kilometr s námi uteče z nás, baví nás bavit vás.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.

0: našeho hudebního rukávu na rádiu Hana sypeme hit za hitem rychlejší i pomalejší megahity z jednoho roku s hrdinskou peckou Hero od Chota Krugera. Hledáme naše rádiové hrdiny, tedy vás, kteří dokážete i dneska správně prokouknout naše vysílání a odpověď na otázku, do kterého roku se celou hodinu vracíme. Víte co, nemusíte nikam volat ani psát, klidně se nerušeně věnujte tomu, co teď děláte a tipněte si v duchu, takhle snadné to je. Důležitá nápověda dneška v naší vzpomínkové show zní, že se společně touláme rokem, kdy začíná po pár měsících fungovat česká verze Wikipedie. Je velká šance, že jste na Wikipedii někdy něco hledali, něco, co se potřebovali dozvědět. A teď se dozvíte i to, co to sousloví Wikipedie vlastně znamená, jaký je jeho význam.
1: Wikipedie má být rychlým a snadno dostupným zdrojem informací, proto název samotný. Wiki totiž znamená havajsky rychlý, tedy v překladu rychlá encyklopedie.
0: Jsme zase o něco chytřejší, super! Rychlovlák naší procházky paměti rádia Hana frčí dál. Na další hudební stanici přistoupí Laskečav nebo také Krištof. Hodina mezi 9. a 10. u nás na rádiu Hana patří megahitům z jednoho roku. Poznáváte ten dnešní?
2: Rádio Hana a procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si píš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
12: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
14: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Rádio Hana

0: Na vysílání Rádia Haná si s námi zpívá také Nelly a Kelly Rowland. Dáváme si jejich dilema. Zdravíme všechny rádiové detektivy i detektivky. A zajímá nás, do kterého roku se dneska vracíme taky s touto peckou. Faktem je, že díky online přehrávači na webu radiohana.cz s námi můžete vzpomínat jednak tady u nás doma přímo na Moravě, anebo klidně i tisíc mil daleko. A o tom je dnešní poslední hudební nápověda. Možná, přátelé, taky znáte ten pocit, kdy vám někdo moc chybí, kdybyste chtěli být s nějakou osobou, ale dělí vás velká zeměpisná vzdálenost. My se celou hodinu vracíme do roku, kdy přesně tohle ve svém megahitu Thousand Miles popisuje zpěvačka Vanessa Carlton. Mimochodem, Vanessa se přiznala, že tu hlavní melodickou linku, ten klavír, už napsala, vymyslela jako teenagerka. A ten text vznikl později. Připraveni? Vanessa Carlton, Thousand Miles, na Hané v Procházce paměti. Z jakého roku?
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Dnes je to rok 2002.

0: Víte, kdo nám to zpívá právě teď na vlnách rádia Hana Procházce pamětí o velké zeměpisné vzdálenosti mezi dvěma lidmi, Vanessa Carlton, 1000 miles, 1000 mil. Žádných 1000 mil, tady půl metru ode mě, už je Martina Kytko Procházková. Vítám tě ve studiu rádia Hana, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny a teď by mě zajímalo, jak bychom toho půl metru přepočítávali z té jedné míle, kolik je to 0,000 něco.
0: S čím na mě nechoď, ale vlastně je možné, že odpověď bychom získali tam, na místě, na které jsme se dneska vraceli. My jsme se vraceli za Wikipedii. Možná to znáte, možná jste tam někde něco hledali a vracíme se do jakého roku?
1: Vracíme se konkrétně do roku, kdy teda začala fungovat i česká Wikipedie. Bylo to shodou okolností v květnu a bylo to v roce 2002.
0: A ještě jsme si mimochodem taky řekli jednu věc, co vlastně to sousloví Wikipedie znamená. Víš to? Takhle z hlavy, tipneš si? Wikipedie.
1: Jako pedie jako encyklopedie, ano. Tam jako to cítíme všichni a to wiki.
0: Tak schválně.
2: Wikipedie má být rychlým a snadno dostupným zdrojem informací, proto název samotný. Wiki totiž znamená havajský rychlý, tedy v překladu rychlá encyklopedie.
0: My si dáme rychlé zprávy a co potom?
3: Hit za hitem, hit za hitem.
0: S 10. hodinou s Kvítkem Bruno Mars. Bude také kapela Vesna, která nám zaspívala před pár dny na olomouckých čarodějnicích s rádiem Hana.
1: A přátelé, po 10. hodině taky Rembrandt.
0: Vy jste naši nejlepší přátelé a vysíláme pro vás nové zprávy. Užijte si dopoledne s Kvítkem.
4: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy rádia Hana.
6: Právě pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Hned na 5 místech dnes hlídá městská policie v Olomouci dodržování dopravních předpisů, řidiči měří mobilním radarem povolenou rychlost, hlásí, že stojí na ulici Roháče z Dubé, na třídě Svornosti, Jablonského, Táboritů a Hejdukově ulici.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Dnešek je v Kroměříži velkým dnem pro městskou hromadnou dopravu. Začíná tu jezdit první elektrobus. V ulicích města by se v příštích měsících měly objevit ještě další 3.
7: Zastaralý vozový park bylo potřeba prostě obnovit. Elektrika je nejekologičtější, je i bezpečná a příjemná pro provozy pro cestující, ale samozřejmě my kombinujeme s hybridními autobusy, takže jsme připraveni vlastně na cokoliv, v případě blackoutu, čehokoliv, takže myslím si, že je to ideální kombinace v rámci provozu městské hromadné dopravy.
6: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík.
5: Vysíláme aktuální zprávy.
6: Hodně štěstí maturantům. Dnešek patří didaktickému testu z českého jazyka a literatury. Podle Cermatu se k němu přihlásilo celkem 87 492 žáků. Z nich přes 84 000 skládá zkoušku poprvé. Čeština je jedinou disciplínou státní maturity, která je povinná pro úplně všechny maturanty. Tragédie v Lipsku. Řidič vyjel do davu osobním autem na pěší zóně. 33-letý Němec jel včera centrem města vysokou rychlostí, narazil do davu a 2 lidé nepřežili. Řidiče zastavil až bezpečnostní sloupek. Muž byl zatčen.
4: Sport.
6: Zápas o postup do finále fotbalové ligy mistrů. Odvetu semifinále mají dnes na programu Arsenal a Atletico Madrid. Jejich první střet skončil 1-1. Uvidíme, jak dopadne druhý mač, který rozhodne o postupu. Výkop utkání je v 21 hodin.

0: korun každý den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Užijeme si spolu dnešní jarní vysoké teploty, protože tepleji než dnes už tento týden nebude. Od zítřka se má postupně ochlazovat. Více info právě teď, víme jak bude, přes den místy polojasno, jinak spíše vysoká oblačnost, oblačno anebo zataženo a denní teploty 23 až 26. Východ slunce 5.21 a západ minutu před čtvrt na 9 večer. Policie v Olomouci, ve Šternberku, v Přerově, také na D1. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky blikají při dopoledních kontrolách v Olomouci, na Okružní i na Řepčínské ulici. Další hlídky ve Šternberku na Oničovské, v Přerově na třídě 17. listopadu a hlásíte je i na 216. kilometru D1 u Vyškova. Každý kilometr s námi uteče z nás, baví nás bavit vás.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná mega hra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3 000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4 000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky v Rádiu.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Metropolis 2. Nejlepší hudební výběr s rádiem Hana kdekoliv. Mimochodem ještě v téhleté hodině taky ty nejlepší tipy, kam můžeme spolu tento týden vyrazit. A připomínáme i naši šťastnou trojku, kterou vyhlašujeme vždycky každý všední den. Tak třeba to tam dneska cinkne, držíme palce.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majález v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
3: Rádio Hana.

0: hospicové péče. Na vernisáž nás zve mobilní hospic Nejste sami. Bude to teď ve čtvrtek od 17. hodiny na Tovačovském zámku. Tak co? Uděláme si výlet.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.

0: číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu
2: a náš éter je vám k dispozici.
1: akce@radiohana.cz.
2: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
1: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
2: do našeho éteru.
3: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Festival jídla, sladkosti a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkosti a zábavy o víkendu na Floře.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: pozve tuto neděli na bystrické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystrické trhy a slavnost kroje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

Na Hané Ava Max, Wet Hot American Dream. A na Hané dál panuje takové docela horké, skoro letní počasí. My přesto položíme následující otázku. Prosím vás, máte na skladě nějaký sníh? Zeptejte se na Hrubé vodě. Podrobnosti za okamžik ve zprávách a na Hané po 11. hodině. Hit za hit.

0: nebo skupinu Hodiny. Rádio Hana, jsme tu dál pro vás a s vámi, teď je 10.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Pokusy se sněhem na Olomoucku. Ve ski areálu na Hrubé vodě zkusí uchovat pomocí speciální technologie obří hromadu technického sněhu, který tu zůstal na sjezdovkách. Inspirují se skladováním sněhu v zahraničí. A jak přesně? Několika metrovou kopu sněhu překryli pracovníci ski areálu izolačními vrstvami a štěpkou a mikroklimatu udržují speciální sondy. Pokud sníh vydrží, bude základem do příští zimní sezóny, píše ČTK. Do přírody, včetně parků, raději s repelentem. Představte si, každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Nejde přitom pouze o známou boreliozu nebo encefalitidu, ale také o další nemoce. Ukazuje to nová studie publikovaná v odborném časopise Journal of Medical Entomology, na níž se podíleli také vědci z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat. Do Česka přicházejí první výraznější bouřky letošního roku. Meteorologové před nimi vydali na dnešek varování na severozápad České republiky. Na Moravu a Slezsko přijít nemají. Zde trvá varování před požáry.
5: Vzhledem k přetrvávajícímu suchému, teplému a větrnému počasí se prodlužuje výstraha na nebezpečí požárů na Moravě a ve Slezsku do odvolání. Martin Tomáš, Český hydrometeorologický ústav.
4: Sport. Na kurty se vrací dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře Barbora Krejčíková. Měla tříměsíční pauzu kvůli svalovému zranění. V prvním kole na turnaji v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Duel začne po 11. hodině.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno s trochou mraku a k tomu odpoledne teploty do 25 stupňů. A jak jsme zjistili, první přehánky mají dorazit v noci. Další vydatnější deště pak místy čekáme zítra a ve čtvrtek. Po dalším suchu je to určitě dobrá zpráva pro přírodu i naše zahrádky.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že hned na pěti místech dneska máme v Olomouci strážníky s radarem, rychlost hlídají na Svornosti, u Hradiska na Jablonského, na Lascích na Hejdukově a taky na ulici Roháče z Dubé nebo na Táboritu, to je na Bělidlech. Kontrolu můžeme potkat i na D1, na exitu Hulín Západ nebo na exitu Kojetín, hlídka je také v Kroměříži, v místní části Vážany, na Lesní a nebo na Holešovsku, když se jede kolem Jankovic, tak hlavně šťastný.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Tohle je Rádio Hana.
2: Mám prosím

0: jako skříň.
1: A my si dnešek nahané určitě osladíme, určitě si dneska dáme šťastnou trojku. Co myslíte, bude to ještě v téhleté hodině? Rozhodně poslouchejte dál.
2: Jsme Rádio Hana.
0: Hezké dopoledne.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
0: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
2: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
5: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
7: Rádio Hana.
8: Nejlepší hudební výběr.

0: na Hané Backstreet Boys, I'll be the one. Ano, jsme vaše regionální jednička i s naší šťastnou trojkou.
1: Šťastná trojka!
0: Máte správně naladěno a máte u sebe svůj telefon, tak ten vám zrovna teď v tuhletu chvíli klidně může vydělat 2000. Stačí, že jste plnoletí, že máte bankovní účet, tak můžem ty penízky taky poslat a my jdeme na to, protože taky dneska losujeme šťastnou trojku, která se vrací na Hanou. Kombinací jsou opravdu stovky, ještě spousta možností, no a dneska konkrétně losujeme tady další trojčíslí.
1: Šťastná trojka!
0: Je to poslední trojčíslí na vašem telefonu, které když zazní a vy ho budete mít, tak je velká šance, že získáte 2000 korun.
1: Šťastná trojka!
0: Dneska je to číslo 716. Takže pokud vám končí telefon šťastnou trojkou 716.
1: Šťastná trojka!
0: Zavolejte a 2000 můžou být vaše, volejte rychle během písničky. Naše studiová linka je k dispozici 585 22 55 88. Tak co, ozve se někdo, kdo má na konci svého telefonu 716?
1: Šťastná trojka!
0: To je šťastná trojka a následující 3 minuty rozhodnou.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: Šťastná trojka na Hané.
1: Šťastná trojka.
0: Přátelé, každý den minimálně tisícovka, ale můžou to být i bonusy dneska konkrétně ve hře 2000 korun. A teď by na drátě, teď by na naší lince měla být paní Martička. Martičko, slyšíme se?
2: Ano.
0: Tak kde nás teď momentálně posloucháte, Martičko?
2: No, jsou doma.
0: Doma, půjdete třeba dneska ven ještě na sluníčko, na čerstvý vzduch?
2: No, až možná po obědě.
0: Jo, až to nebude zas takový hic, že? A jste taky ten typ, jakože třeba máte nějakou zahrádku, máte nějaké kytičky na balkoně?
2: Už ne.
0: Takže necháváte to?
2: Já jsem dřív velkou zahradu.
0: Tak my ostatní, teda my se třeba modlíme za déšť, taky se trošku modlíte za déšť, Martičko?
2: Prosím?
0: Jestli se modlíte, aby už konečně pršelo.
2: No tak bylo by potřeba jako popršet, je hodně sucho.
0: Martičko, u nás ale prší teda peníze, už dneska. Prosím vás, my jsme vyhlašovali šťastnou trojku, poslední trojčíslí. Jaké to bylo číslo, prosím?
2: 716.
0: 716. A jaké je vaše poslední trojčíslí, Martičko?
2: No, 716.
1: Šťastná trojka!
0: To je vaše šťastná trojka, Martičko. Gratulujeme. Vy u nás dneska vyhráváte 2000.
2: Jejdané.
0: My gratulujeme. Máte představu?
2: Našla jsem dneska čtyřlístek, takže to vyšlo.
0: No výborně, takže ten čtyřlístek nám přinesl to štěstí ve šťastné trojce. Martičko, my jsme moc rádi, že jste se stihla dovolat v limitu, že ty 2000 u nás prostě máte. Takže gratulujeme a zůstaňte nám na drátě. Všechno si zapíšem. Mějte se.
2: Jo, děkuju.
0: A vám ostatním jenom zpráva, abyste věděli, že v dalším kole zase tisícovka.
3: Šťastná trojka. Každý všední den vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý den, jedině na Hané.

0: z hvězd nejsou, jsou hvězdí. Tahané skupina Hodiny, za chvilku taky Maroon 5 nebo Foreigner. Hrajeme si nejlepší hudební výběr. A bez sluníčka to nikdy není to správné léto. A my si už teď jdeme vybrat taky ten správný opalovací krém s kolegyní Majdou.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Taky stojíte v drogérii před regálem s opalováky a říkáte si, jestli vám stačí ta 15, co tam zbyla od loňska, nebo raději sáhnout po 50. Pojďme se spolu mrknout, jak vlastně opalováky fungují a co ta čísla se zkratkou SPF vlastně znamenají. Zkratka SPF znamená sluneční ochranný faktor. To číslo nám říká, o jaký násobek času prodlouží naši přirozenou ochranu kůže. Pokud se bez krému spálíme za 10 minut, s SPF faktorem 30 bychom teoreticky měli být v bezpečí 300 minut. Důležité je ale vědět, že žádný krém nás nechrání úplně 100%. A ani 50 není žádný neprůstřelný štít. Po každém vykoupání nebo utření ručníkem bychom se navíc měli máznout znovu. Tak a teď už si můžeme jen vychutnávat slunečné počasí, které slibuje přicházející léto.
1: Posloucháte Rádio Hana. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
6: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
11: Přijměte pozvání do toho.

0: Nejste sami, a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
1: Baví nás bavit vás. I v úterý. Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. 11 obcí z pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje připravuje memorandum proti vládnímu návrhu urychlovacích zón pro vznik větrných elektráren. Chtějí větší ohled na zájmy obcí a aspoň kilometrový odstup od domů. V Olomouckém kraji stát plánuje 8 zón, přičemž u Moravského Berouna na Olomoucku by mohlo vyrůst až 120 větrníků. Dle ČTK mají obce obavy, že nové větrníky mohou mít negativní dopady na život. Prostředí, bydlení a hodnotu majetku. Námitky zašlou Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Pod kontrolou už mají hasiči požár lesa na Rusavě na Kroměřížsku. Včera pomocí dronů hledali zbylá ohniska. Požár tu v neděli zasáhl smíšený les a rozšířil se na plochu o velikosti asi 5 fotbalových hřišť. Příčina požáru zatím známá není. Hasiči také pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku na severu Čech. Ten vypukl v sobotu odpoledne. Noc na dnešek byla z jejich pohledu klidná. Požár už se nešíří a dohašují se ohniska. Hořelo tu asi 100 hektarů lesa.
1: Sport.
0: Roman Červenka na mistrovství světa bude. Kapitán hokejové reprezentace a čerstvý držitel ceny pro nejlepšího hokejistu sezóny na gala večeru po skončení extraligy potvrdil, že plánuje startovat na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.
2: To mám jako rád a prostě nemůžu, jako i když ta sezona byla náročná, teďka play byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak prostě jsem zdravý, si nedovedu představit, říct, že ne.
0: Oznámil hokejový útočník Roman Červenka.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Trávy, jasan, bříza. Tak tyhle typy lim aktuálně hlásí střední až vyšší zátěž pro alergiky. Víme, jak bude. Dneska na Olomoucku i jinde ještě letních 25, od zítřka do pátku to klesne na nějakých 20 stupňů. A k tomu dál proměnlivá oblačnost, s tím, že v noci už by mělo spechnout a další deště pak místy čekáme i zítra. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci na náměstí Hrdinů dokončují rekonstrukci autobusové zastávky, hotovo má být už teď ve čtvrtek. Další uzavírka v Olomouci je na ulici Jeremenkova, Vančurova nebo Vejdovského. S omezením se do pátku počítá taky v Chomoutově na Štěpánovské. V Prostějově pokračuje uzavírka na Břesové, tady to platí až do konce července, jezdí se okolo po místních komunikacích a dlouhodobě je zavřená taky silnice Závřech-Rovensko. Tak šťastnou cestu. Ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: spagety, dorazí Eros Ramazzotti, tak přejeme dál pohodový poslech.
1: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, s jedné...

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Bondovka, Skyfall, zdravíme všechny. Hrajeme si nejlepší hudební výběr a mimochodem právě tahle ta zpěvačka Adele, patří i do dnešního kalendária. Má narozeniny, takže všechno nejlepší.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme úterý 5. května, svátek slaví Klaudie. Dnes je Mezinárodní den hygieny rukou, takže mydlíme, myjeme a sušíme. Narozeniny slaví milovnice fotbalu a parfémů, anglická zpěvačka Adele. Taky náš oblíbený herec Marek Vašut alias Pažout z románu Pro ženy.
3: Mami, dovol, abych ti představila svého přítele Olivera.
4: Ahoj, ano.
5: Ahoj, Pažoute.
2: Půlkulatých 55 má ředitel olomoucké zoo na svatém kopečku Radomír Habáň. Ať je to v úterý 5. května, perfektní divočina přeje celá vaše rádiová smečka.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: řídil vlak. Podrobnosti za okamžik a po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme určitě Eda Sheerana. Taky bude Hathaway.

0: Všechno je nachystané, Rádio Hana, teď je 12.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Přinášíme vám zprávy. Kauza ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám pokračuje. Etická komise fotbalové asociace zahájila v korupční kauze další řízení. Týká se obránce prvoligové Sigmy Olomouc Jakuba Elbla. Informovala o tom v komunike. Podle vyšetřovatelů Jakub Elbl věděl o nelegálních sázkách a měl pomáhat k ovlivnění utkání. Policie ho sice podle Seznam zpráv neobvinila, ale i tak až do minulé soboty nehrál. 25-letý bek dříve vinu odmítl. Vývoj tématu dál sledujeme. Vlak s opilým strojvedoucím. Podle policie s téměř 3 promile alkoholu. V pondělí řídil strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem. Na zvláštní chování mašinfíry upozornili cestující. Poté zasáhla policie. Svědci upozornili na to, že opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře a měl znatelně pomalé rozjezdy. Ve vlaku cestovalo asi 40 lidí. Nikdo se naštěstí nezranil. Muži hrozí až 5 let vězení. Sport. Sledujeme, jak se daří českým hokejistům v NHL. Stále nejproduktivnějším českým hráčem v play-off zámořské soutěže je David Pastrňák. Nazbíral 7 bodů a uzavírá první 20 žebříčku. Jeho Boston už je ovšem z bojů o Stanley Cup ze hry venku. V žebříčku ho ještě může přeskočit Martin Nečas, který má aktuálně 5 kanadských bodů.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že nad střední Evropou se dál vlní studená fronta, ale my zůstáváme na její teplejší straně. Díky tomu máme ještě dneska skoro letních 25. A zatímco v Čechách, zejména na severozápadě, se odpoledne vyskytnou první bouřky, tak na Moravě by měl být celkem klid. Až v noci trochu sprchne a vydatnější deště pak místy čekáme zítra a k tomu taky ochlazení na nějakých 20 stupňů.
1: Doprava.
2: Je tady naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte na obchvatu Olomouce, na dálnici D35 na exitu Nemilany, taky v Ústíně anebo v Charvátech. A kontrolu můžeme potkat i v Tlumačově na Dolní. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio

0: SMSky, žádná složitá registrace, je to opravdu velmi, velmi jednoduché. Váš telefon je vaše výhra. Každý všední den rozdáváme vždycky minimálně 1000 a šťastná trojka znamená, že vyhlašujeme vždycky poslední 3 čísla vašeho telefonu. A když je vyhlásíme, aby se dovoláte, tak peníze jsou vaše. No a můžete se radovat jako posluchačka Martička.
1: Tady Marta z Bystřice pod Hostýnem. Pozdravuju všechny v rádiu Hana. Jsou šťastná, že jsem našla dneska 4 lístek a vyhrála jsem penízky. Ze šťastné trojce. Mám 2000. Nazledanou.
0: No, tak to slyšíte. Šťastná Marta a šťastná trojka. Martička má 2000, to znamená, že zítra zase v našem banku bude ten klasický základ 1000. Určitě poslouchejte dál, protože jakmile vyhlásíme šťastnou trojku a bude to vlastně vaše poslední trojčíslí, pak máte jednu písničku na to, abyste se k nám dovolali. Tak hlavně, my budeme držet palce.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: www.zofy.cz.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2, průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3, plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
11: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
12: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
14: Radio Hana. Nejlepší

0: jedničce na exitu Pojetín, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.
3: Tady to žije.

0: který je aktuálně taky v kinech. Nahané, taky tam nejzásadnější a nejzajímavější témata, konkrétně zítra bude naším speciálním hostem například Ondřej Hejma ze Žlutého psa. No a dneska už pořešíme jarní alergie, protože když je květen, všechno kvete, takže nejvyšší čas.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Je tady jaro, cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
2: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
3: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pylové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
2: Jsou na různé alergie různé prevence?
3: To určitě jsou. U těch pylových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslým můstkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát přelek a dluškoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z díva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
2: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
3: Děkuji, hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
7: Víš co?
8: Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
10: Na Luz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
4: Rádio Hana.

0: fakt, že radnice v Olomouci se zbarví do modra. Podrobnosti za chvilku a po 14. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Určitě bude kapela Krištof.
3: Tak nějak málo tenčí.
0: Taky Taylor Swift. A nebo Red Hoti. Zprávy dřív než ostatní, tak to máme na Hané, takže frčíme dál.
2: Bude 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Olomoucká radnice změní barvu. Na jeden den se zahalí do modra. Modrým nasvícením dnes za tmy připomene Světový den plicní hypertenze. Ten poukazuje na hrozbu této plíživé nemoci, která může skončit selháním srdce. Olomoucký Majáles zítra a pozítří poprvé ovládne celý areál letního kina v Olomouci. Bude to kulturní program a prezentace 70 studentských organizací. Královnou studentů bude pasována horoleskyně spjatá s Univerzitou Palackého Olomouce Dina Štěrbová. Řidiči v Olomouci, křižovatku dálnic D35 a D46 v Olomouci Slavoníně čeká vylepšení. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že vymění svodidla středového pásu křižovatky. Už jsou stará. Ředitelství nyní hledá dodavatele pevnějších svodidel. Česko čelí stále rozsáhlejšímu suchu. Jak píší novinky.cz, nejhorší pátý stupeň půdního sucha zasahuje na začátku května více než třetinu republiky. Další skoro třetina území je ve druhém a třetím stupni. Podle ČTK už sucho začíná dopadat na zemědělství. Plodiny zpomalují růst. Nicméně meteorologové předpovídají na tento týden déšť. Uvidíme.
2: Sport.
4: Čeští tenisté už mají jasno, kde odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Bude to pražská O2 Arena, informoval tenisový svaz. Utkání se uskuteční 18. a 19. září a hrát se bude na tvrdém povrchu.

0: korun každý den jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno s trochou mraku a k tomu odpoledne teploty do 25 stupňů. A jak jsme zjistili, první přehánky mají dorazit v noci. Další vydatnější deště pak místy čekáme zítra a ve čtvrtek. Po dalším suchu je to určitě dobrá zpráva pro přírodu i naše zahrádky. Víme, jak se jezdí tady, víme, že na několika místech dneska máme v Olomouci strážníky s radarem, rychlost na Mátkově kontrolují na Svodnosti, na Lascích, na Hajdukově, na Bylidlech, na ulici Roháče z Dubé a na Táboritu a taky u Hradiska na Jablonského, což potvrzuje i řidič Honza. Policejní hlídku máme taky v Olomouci na Týnecké nebo ve Vsisku na křižovatce Olomoucká krajní a kontrolu nám hlásíte i na D1 na exitu Hulín Západ a nebo na dálnici D4 na exitu Brodek u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesil

Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi. Rádio Hana. Nejlepší

0: Na Hané se pořád něco děje a jak už od nás víte, bude v Olomouci festival jídla, sladkostí a zábavy. Bude to konkrétně na Floře v pavilonu A o tomto víkendu. V sobotu to bude spíš takové sportovní, čekají nás třeba ukázky juda, parkour, tanec a mažoretky. No a v neděli to budeme vyloženě vařit na olomoucké Floře. A v Kroměříži se chystá zase Floria Jaro, tedy konkrétně další etapa tohoto zahrádkářského svátku. Bude to od čtvrtka až do neděle. Tak co, stavíte se?
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho!
4: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
5: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
4: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
6: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
7: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke dni matek. Po

0: zpět. Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tady je Rádio Hana.

0: druhá květnová neděle, kdy budeme slavit svátek všech maminek, slavit Den matek. Ať už to bude na Olomoucku, na Kroměřížsku a nebo také na Přerovsku. A co tam máme dál?
1: O čem se píše?
0: V Přerově budou teď od května až do srpna promenádní koncerty. Na jaký hudební program zve Přerovský park Michalov, tak o tom aktuálně píše Report.cz. Hledá se eko superhrdina, poznávací znamení chrání životní prostředí.

0: prostředí, kudy chodí. Olomoucký kraj také letos hledá zajímavé ekologické osobnosti anebo projekty. Čas na nominaci máme už jen do 15. května. Online formulář je na webových stránkách www.cenykraje.cz. A taky víme, co najdeme v novém vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavní téma se zabývá větrným parem Haná. Bude to pro region finanční přínos, anebo to ohrozí status památky UNESCO? Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
7: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
8: Dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral.
9: Jarní slevy uhlí z loterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
12: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majález v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajalez.cz.
13: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahné 90-ková Joan Osborne, One of Us, a u nás na rádiovém Facebooku téma a takový speciální obrázek. Já si myslím, že když se na to podíváte, všichni jste to někdy zažili. Zkuste si to představit, my teďka se Štěpánem si to představíme, ahoj.
1: Krásné odpoledne, já ten obrázek vidím teď před sebou. Jsou to, přátelé, takové ty dveře, které
0: ještě
1: jsou...
0: Počkej. Je to věc doma, husákovský byt, 70. a 80. leta, nebo později. Mezi předsíní obývákem, mezi obývákem a šatnou, mezi šatnou a pokojíčkem. Co to

0: Mluvám, ale zaplatili jsme to tenkrát.
1: Hele, v každé rodině minimálně jedna osoba těma dveřma prosklenýma proletěla a je pravda, že buď to byl lidský faktor, to se stávalo poměrně dost často, ale taky za to mohl kolikrát průvan.
0: Je to tak, jako vítr zafouká, bum, prásk.
1: Okno, je pryč. A skoro je půjč, jo? A po 15. hodině ráno. Hit za hitem. Hit za hitem. Určitě Backstreet Boys. Bude taky Ava Max. Nebo Meky Žbírka. Zprávy už jsou připravené. Rádio Hana, teď je 14.56.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janku Podlahy.

0: zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Hned na pěti místech dnes hlídá městská policie v Olomouci dodržování dopravních předpisů. Řidiči měří mobilním radarem povolenou rychlost. Hlásí, že stojí na ulici Roháče z Dubé, na třídě Svornosti, Jablonského, Táboritů a Hejdukově ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dnešek je v Kroměříži velkým dnem pro městskou hromadnou dopravu. Začíná tu jezdit první elektrobus. V ulicích města by se v příštích měsících měly objevit ještě další tři.
2: Zastaralý vozový park bylo potřeba prostě obnovit. Elektrika je nejekologičtější, je i bezpečná a příjemná pro provozy pro cestující, ale samozřejmě my kombinujeme s hybridními autobusy, takže jsme připraveni vlastně na cokoliv, v případě blackoutu čehokoliv, takže myslím si, že je to ideální kombinace v rámci provozu městské hromadné dopravy.
0: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Hodně štěstí maturantům. Dnešek patří didaktickému testu z českého jazyka a literatury. Podle Cermatu se k němu přihlásilo celkem 87 492 žáků. Z nich přes 84 000 skládá zkoušku poprvé. Čeština je jedinou disciplínou státní maturity, která je povinná pro úplně všechny maturanty. Tragédie v Lipsku. Řidič vyjel do davu osobním autem na pěší zóně. 33-letý Němec jel včera centrem města vysokou rychlostí. Narazil do davu a dva lidé nepřežili. Řidiče zastavil až bezpečnostní sloupek. Muž byl zatčen.
1: Sport.
0: Zápas o postup do finále fotbalové ligy mistrů. Odvetu semifinále mají dnes na programu Arsenal a Atletico Madrid. Jejich první střet skončil 1-1. Uvidíme, jak dopadne druhý mač, který rozhodne o postupu. Výkop utkání je v 21 hodin.
1: Počasí.
3: Trávy, jasan, bříza. Tak tyhle typy lim aktuálně hlásí střední až vyšší zátěž pro alergiky. Víme, jak bude. Dneska na Olomoucku i jinde ještě letních 25, od zítřka do pátku to klesne na nějakých 20 stupňů. A k tomu dál proměnlivá oblačnost, s tím, že v noci už by mělo sprchnout a další deště pak místy čekáme i zítra.
1: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na třídě Míru a taky na Velkomoravské mezi křižovatkami Rooseveltova a Švajcerova. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35 na exitu Nemilany, v Přerově na Tovačovské a nebo na dálnici D46 na exitu Brodeku Prostějova. Kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Hulín Západ a nebo Kroměříž Východ a taky přímo v Kroměříži na Havlíčkově. Tak hlavně šťastnou cestu. Bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Tady je Rádio Hana.

taky jste slyšeli o té třicátnici v Mexiku. Ztratila se a policie vyhlásila pátrání, jenže jako fotku použili její Instagram. A to v dnešní době znamená, že policajti 4 dny nehledali ženu, ale princeznu s pletí hladkou jako čerstvě vyžehlené prostěradlo. Všichni v Mexiku koukali kolem sebe a hledali někoho, komu z očí šlehají digitální iskry, no a má nos o velikosti borůvky. Zatímco kolem nich prošla úplně normální, sympatická ženská, co má prostě jen pory a občas kruhy pod očima. Tak tady jde vidět, že filtry jsou super na rande, když chcete vypadat, že spíte 8 hodin denně a pijete jenom maču, ale když vás hledá Interpol, tak je to asi poprvé v historii, kdy vám vylepšený obličej může reálně zhoršit vyhlídky na přežití.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Zofy CZ.
1: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
5: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.

0: jede ve čtvrtek večer. No a už zítra ve středu 6. května se koná taky Zábřežský slavíček, což je tradiční jarní koncert dětských pěveckých sborů, který potěší hlavně všechny maminky a babičky. V kulturním domě Zábřeh zítra od 16. hodiny. No a u nás na Rádiu Haná posíláme už za chvíli další hity a budou Maroon 5 nebo Sting, tak držte vlnu a mějte i nadále báječné odpoledne na naší vlně.
1: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
4: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslavné vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
10: Tady je Rádio Haná.

Před 16. hodinou na vlnách Rádia Hana, Alanis Morissette, přejeme vám pohodové odpoledne a hezký 5. květen i nadále na každou vlnu, po které právě teď posloucháte náš nejlepší hudební výběr. Před námi jsou další zprávy, už za okamžik budeme mluvit o pokusech o uchování technického sněhu na hrubé vodě na Olomoucku i o infikovanosti klíšťat na celé Moravě. To a mnohem více už za chvilku a po počasí a po dopravě jedeme dál.

0: Vítejte u zpráv. Pokusy se sněhem na Olomoucku.
1: Ve ski areálu na Hrubé vodě zkusí uchovat pomocí speciální technologie obří hromadu technického sněhu, který tu zůstal na sjezdovkách. Inspirují se skladováním sněhu v zahraničí. A jak přesně? Několika metrovou kopu sněhu překryli pracovníci ski areálu izolačními vrstvami a štěpkou a mikroklimatu udržují speciální sondy. Pokud sníh vydrží, bude základem do příští zimní sezóny, píše ČTK. Do přírody, včetně parků, raději s repelentem. Představte si, každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Nejde přitom pouze o známou boreliozu nebo encefalitidu, ale také o další nemoce. Ukazuje to nová studie publikovaná v odborném časopise Journal of Medical Entomology, na níž se podíleli také vědci z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat. Do Česka přicházejí první výraznější bouřky letošního roku. Meteorologové před nimi vydali na dnešek varování na severozápad České republiky. Na Moravu a Slezsko přijít nemají. Zde trvá varování před požáry.
2: Vzhledem k přetrvávajícímu suchému, teplému a větrnému počasí se prodlužuje výstraha na nebezpečí požárů na Moravě a ve Slezsku do odvolání. Martin Tomáš, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport. Návrat na jedničku. Na kurty se vrátila dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře. Barbora Krejčíková měla 3měsíční pauzu kvůli svalovému zranění. V prvním kole na turnaji WTA v Římě dnes přemohla 2-0 na sety francouzku Jacquemotovou.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: 20 hodin a 15 minut, tak to je čas dnešního západu slunce, naopak zítra sluníčko na Olomoucku vyjde v 5:20. Víme, jak bude. Ve středu

i dešťové přeháňky, a to taky ve čtvrtek, kdy počítáme s teplotou nejčastěji mezi 15 a 18 stupni.

0: Na dálnici 35 z Olomouce na Lipník za sjezdem na Velký Újezd. Po cestě z práce pozor taky na pokutu. Hlídka je v Olomouci na Lazecké a na Týnecké ulici v Prostějově na Konečné. Taky mezi Hulínem a Kroměříží a nebo na nájezdu na dálnici D1 u Říkovic. Šťastnou cestu vám přejeme a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

Shazamem. V žebříčku pak přeskočil i giganty současné popkultury, jako například Taylor Swift. Jinými slovy, Michael Jackson je teď nejposlouchanějším umělcem světa napříč platformami, a to 17 let po své smrti. Za malou

nebo malou fotbalistku, no a chtěli byste ho šoupnout tenhle superkemp zdarma, tak určitě poslouchejte i nadále a čekejte na soutěžní výzvu. Už teď na Rádiu Haná. Last Good Night.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

italské Udine nebo i Sparta a Slavie, tak to všechno jsou kluby, ve kterých Zdeněk Zlámal působil. No a vaše děti si v létě mohou užít exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotíně na

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
2: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
8: Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana, kde hrajeme tento týden o dva vstupy na pětidenní fotbalový kemp se Zdeňkem Zlámalem v Hněvotíně na konci července. Od pondělí do čtvrtka každý den vybíráme jednoho finalistu, tedy celkem čtyři. No a ve čtvrtek po 17. hodině z této čtveřice vylosujeme dva výherce, kteří mohou své dítě poslat na tento kemp zadarmo. Pojďme se podívat, kdo se stane finalistou za dnešní den.
1: Rádio Hana.
0: Rádio Hana, kdo je na telefonu?
2: Richard, dobrý den.
0: Dobrý den, Richarde, odkud pak nám voláte?
2: Pivín.
0: Zdravíme na vaší vlnu. Richarde, já se vás zeptám, vy jste se dovolal do naší soutěže, kdy hrajeme vlastně dneska v rámci semifinále o vstup na fotbalový kemp se Zdeňkem Zlámalem. Já se možná zeptám na začátek, co vy a fotbal?
2: Jo, jsou fanoušek, no, fandím, no, fotbalu. Mám kluky, co hrají fotbal, oba dva, syny.
0: A za koho kluci hrají?
2: Jeden hraje za Určice a jeden za Klenovice na Hana.
0: Tak my držíme palce, aby jim to během sezóny šlapalo. Vy jste se tedy, Richarde, dovolal v rámci této soutěže do semifinále. My každý den vybíráme jednoho finalistu. Ve čtvrtek po 17. hodině budeme ze čtyř výherců losovat dva a každý dostane jednu vstupenku na tento kemp zadarmo. Nicméně, abyste byl finalista za dnešní den, to znamená za 5. květen, tak vám musím položit soutěžní otázku. Jste na ní v tuhle chvíli připraven?
2: Ano.
0: Tak já se ptám na to, od kolika do kolika hodin tento kemp každý prázdninový den od pondělí do pátku bude probíhat. Od 27.

0: to bude větší adrenalin. Tak co si myslíte, Richarde?
1: No, já si myslím, že je za A.
0: Richarde, máte pravdu, takže jste naším dnešním finalistou. Já vám moc gratuluji a budu držet palce ve čtvrtek.
1: Děkuji moc krát, děkuji, nashledanou.
0: Richarde, mějte se krásně, pozdravujte senátory a ještě mě vydržte chviličku na centrální lince, abych si vzal kontaktní údaje a mějte den na pohodu.
1: Děkuji.
2: Blahopřejeme, máme pro vás vždycky nejlepší soutěže. Vaše

0: těch největších hitů samozřejmě už za malou chvíli bude taky Joe Kerry nebo Eva Farná. Já zdravím všechny venkovní sportovce i milovníky opalování a musím říct, že jsem včera byl hrát tenis a pěkně jsem se na tom sluníčku přismahl. Zkrátka sluníčko už začíná mít sílu, no a tak nesmíme zapomínat na opalovací krémy a na ochranu před UV zářením.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Taky stojíte v drogérii před regálem s opalováky a říkáte si, jestli vám stačí ta 15, co tam zbyla od loňska, nebo raději sáhnout po 50. Pojďme se spolu mrknout, jak vlastně opalováky fungují a co ta čísla se zkratkou SPF vlastně znamenají. Zkratka SPF znamená sluneční ochranný faktor. To číslo nám říká, o jaký násobek času prodlouží naši přirozenou ochranu kůže. Pokud se bez krému spálíme za 10 minut, s SPF faktorem 30 bychom teoreticky měli být v bezpečí 300 minut. Důležité je ale vědět, že žádný krém nás nechrání úplně 100% a ani 50 není žádný neprůstřelný štít. Po každém vykoupání nebo utření ručníkem bychom se navíc měli máznout znovu. Tak a teď už si můžeme jen vychutnávat slunečné počasí, které slibuje přicházející léto.
1: Baví nás bavit vás i v úterý odpoledne.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
11: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
12: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
13: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
14: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: Vás zve tuto neděli na bystrické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystrické trhy a slavnost kroje.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
3: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Tady je Radio Haná. Hezké odpoledne.

Všechno nebo nic, tak to nám zpívá na rádiu Hana Eva Farná před 17. hodinou. My budeme pokračovat ve hraní našich hitovek, ale samozřejmě s dovršením každé celé hodiny je taky teď se 17. hodinou na řadě pustit další zprávy. No a my budeme mluvit například o olomouckém majálesu i o změně barvy olomoucké radnice do modra. Tedy ale

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Olomoucká radnice změní barvu. Na jeden den se zahalí do modra. Modrým nasvícením dnes za tmy připomene Světový den plicní hypertenze. Ten poukazuje na hrozbu této plíživé nemoci, která může skončit selháním srdce. Olomoucký Majáles zítra a pozítří poprvé ovládne celý areál letního kina v Olomouci. Bude to kulturní program a prezentace 70 studentských organizací. Královnou studentů bude pasována horoleskyně spjatá s Univerzitou Palackého Olomouce Dina Štěrbová. Řidiči v Olomouci, křižovatku dálnic D35 a D46 v Olomouci Slavoníně čeká vylepšení. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že vymění svodidla středového pásu křižovatky. Už jsou stará. Ředitelství nyní hledá dodavatele pevnějších svodidel. Česko čelí stále rozsáhlejšímu suchu. Jak píší Novinky.cz, nejhorší pátý stupeň půdního sucha zasahuje na začátku května více než třetinu republiky. Další skoro třetina území je ve druhém a třetím stupni. Podle ČTK už sucho začíná dopadat na zemědělství. Plodiny zpomalují růst. Nicméně meteorologové předpovídají na tento týden déšť. Uvidíme.
1: Sport.
3: Čeští tenisté už mají jasno, kde odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Bude to pražská O2 Arena, informoval tenisový svaz. Utkání se uskuteční 18. a 19. září a hrát se bude na tvrdém povrchu.
1: Počasí.
4: Jak to bude v našem regionu vypadat v dalších dnech? Ve středu nás čeká slunečné ráno, polojasné dopoledne a odpoledne zataženo. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 19 a 23 stupni Celsia.

s převážně polojasnou oblohou. Doprava. Na Přerovsku se došetřuje nehoda dvou osobních aut na trase Výkleky Lazníky a projet se tu dá i nadále bez většího problému. Ještě stále se nedá projet kvůli údržbě cesty trasa Terezín Petrov nad Desnou, jet se musí přes Rapotín, ale za chvíli už by to zde mělo být průjezdné. A co policejní hlídky? Na pokutu pozor na D640 směr Olomouc na exitu Olšany v Prostějově na Plumlovském a taky na sjezdu z D1 na Kroměříž Východ. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv. Rádio Hana.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: den minimálně jednou za den losujeme trojčíslí a pokud se tato tři čísla shodují s koncovými čísly vašeho mobilního telefonu, tak máte vždy jeden song na to dovolat se k nám do studia, no a vyzvednout si svoji výhru. Dneska, 5. května, jsme soutěžili o 2000, včera se nikdo nedovolal, no a my gratulujeme do Bystřice pod Hostýnem.
1: Tady Marta z Bystřice pod Hostýnem, pozdravuju všechny v rádiu Haná, jsem šťastná, že jsem našla dneska čtyřlístek a vyhrála jsem penízky. Ze šťastné trojce, a 2000, nazledanou.
2: Rádio Haná
3: a šťastná trojka.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
3: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Vánoce. Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
1: Tohle je Rádio Hanna.

0: události. Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme úterý 5. května, svátek slaví Klaudie. Dnes je Mezinárodní den hygieny rukou, takže mydlíme, myjeme a sušíme. Narozeniny slaví milovnice fotbalu a parfémů anglická zpěvačka Adele, taky náš oblíbený herec Marek Vašut alias Pažout z románu Pro ženy.
2: Mami, dovol, abych ti představila svého přítele Olivera.
3: Ahoj, ano.
4: Ahoj, Pažoute.
1: Půlkulatých 55 má ředitel olomoucké zoo na svatém kopečku Radomír Habáň. Ať je to v úterý 5. května perfektní divočina, přeje celá vaše rádiová smečka.
0: Rádio Haná, kalendárium.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
10: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Tady se vám blíží zpátečka a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
14: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
15: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
14: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
15: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjistí více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na...

0: 9. Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Přinášíme vám zprávy. Kauza ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám pokračuje. Etická komise fotbalové asociace zahájila v korupční kauze další řízení. Týká se obránce prvoligové Sigmy Olomouc Jakuba Elbla. Informovala o tom v komunike. Podle vyšetřovatelů Jakub Elbl věděl o nelegálních sázkách a měl pomáhat k ovlivnění utkání. Policie ho sice podle Seznam zpráv neobvinila, ale i tak až do minulé soboty nehrál. 25-letý bek dříve vinu odmítl. Vývoj tématu dál sledujeme. Vlak s opilým strojvedoucím. Podle policie s téměř 3 promile alkoholu. V pondělí řídil strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem. Na zvláštní chování mašinfíry upozornili cestující. Poté zasáhla policie. Svědci upozornili na to, že opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře a měl znatelně pomalé rozjezdy. Ve vlaku cestovalo asi 40 lidí. Nikdo se naštěstí nezranil. Muži hrozí až 5 let vězení.
0: Sport.
2: Čeští tenisté už mají jasno, kde odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Bude to pražská O2 Arena, informoval tenisový svaz. Utkání se uskuteční 18. a 19. září a hrát se bude na tvrdém povrchu.
0: Radio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.

mohou se objevit i dešťové přehánky. V dalších dnech přijde ochlazení a ve čtvrtek a pátek by se potom teploty měly pohybovat nejčastěji mezi 15 a 18 stupni. Bourá se v Kostelci na Hané, na Havlíčkově ulici. Vyšetřuje se tady nehoda osobního auta a cyklisty, bylo to i s policií, ale už by se to mělo dát projet. Nehoda je taky na Bruntálsku, a to na trase Albrechtice Třemešná. Tady se jedná o střed

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
4: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

Všichni v Mexiku koukali kolem sebe a hledali někoho, komu z očí šlehají digitální jiskry, no a má nos o velikosti borůvky. Zatímco kolem nich prošla úplně normální, sympatická ženská, co má prostě jen pory a občas kruhy pod očima. Tak tady jde vidět, že filtry jsou super na rande, když chcete vypadat, že spíte 8 hodin denně a pijete jenom maču. Ale když vás hledá Interpol, tak je to asi poprvé v historii, kdy vám vylepšený obličej může reálně zhoršit vyhlídky na přežití.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
10: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: A už za chvíli vám pošleme na lepší náladu. Další hity budou Backstreet Boys a nebo například Alex Warren. Nicméně ještě než se do toho pustíme, tak je tu host dnešního dne. No a dneska míříme na alergologii fakultní nemocnice Olomouc a jdeme si popovídat na téma jarní alergie.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: Je tady jaro. Cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom se popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
2: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
3: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pilové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
2: Jsou na různé alergie různé prevence?
3: To určitě jsou. U těch pilových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím ústkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z diva. No a co se týká našich domácích mazličků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
2: Alergolog fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
3: Děkuji, hezký den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90, ledový salát 1 kus za 19,90 a zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
6: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si píš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: Mamca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral.
14: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
15: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
16: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
15: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
17: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majáles v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
1: Rádio Hana.

0: počasí.
1: 20 hodin a 15 minut, tak to je čas dnešního západu slunce, naopak zítra sluníčko na Olomoucku vyjde v 5:20. Víme, jak bude.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana.
2: Olomouc, Valmes a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Jen minimálně jednou za den losujeme trojčíslí a pokud se tato tři čísla shodují s koncovými čísly vašeho mobilního telefonu, tak máte vždy jeden song na to dovolat se k nám do studia, no a vyzvednout si svoji výhru. Dneska, 5. května, jsme soutěžili o 2000, včera se nikdo nedovolal, no a my gratulujeme do Bystřice pod Hostýnem.
1: Tady Marta z Bystřice pod Hostýnem, pozdravuju všecky v rádiu Haná, jsem šťastná, že jsem našla dneska čtyřlístek a vyhrála jsem penízky. Ze šťastné trojce mám 2000. Nazledanou.
0: Martičko, moc vás zdravíme, no a gratulujeme, no a samozřejmě tím pádem, když dnes jsme rozdali ten navýšený bank, zítra nás čeká základní částka 1000 korun. My vám všem

0: Duhana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
2: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
3: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
6: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
9: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku.

0: Radio Hana.
1: Tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: My vám přejeme hezký večer na Rádiu Hana. 5. květen za chvíli nabídne také Clean Bandit, zaspívá nám Rick Astley nebo Michael Jackson. Ale ještě než se do toho dáme, tak se vypravíme na regionální zpravodajské weby. Hledá se jako superhrdina. Mrkneme do týdeníku Kroměřížská i do Přerovského parku Michalov.
1: O čem se píše?
2: V Přerově budou teď od května až do srpna promenádní koncerty. Na jaký hudební program zve Přerovský park Michalov, tak o tom aktuálně píše Report.cz. Hledá se eko superhrdina. Poznávací znamení chrání životní prostředí, kudy chodí. Olomoucký kraj také letos hledá zajímavé ekologické osobnosti anebo projekty. Čas na nominaci máme už jen do 15. května. Online formulář je na webových stránkách www.cenykraje.cz. A taky víme, co najdeme v novém vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavní téma se zabývá větrným parem Haná. Bude to pro region finanční přínos, anebo to ohrozí status památky UNESCO? Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.

Rádio Hana a 80 v 8, to je to nejco vzniklo v 80 letech v jedné hodině hezky za sebou, každý večer jedině u nás. Tohle to je Bonnie M. No a my se těšíme na další 80kové vypalovačky, budou Opus, taky Holly Johnson, Sissy Catch, Soul Sister, nebude chybět ani Brian Adams, Living in the Box, Alphaville, Roxy Music, anebo Thompson Twins a Wet Wet Wet, to znamená hit za hitem, 80ka za 80kou, tak jak je to v tomto čase. Na Rádiu Hana s Vikem, no a už teď posíláme Phila Collinse a přejeme všem báječný večer.

0: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
3: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
4: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majáles v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

90. letech, no a ladíte to samozřejmě na Rádiu Haná, kde 90. v 9 hrajeme každý den mezi 21. a 22. večer. Light and Seed za námi, no a už za malou chvíli další pecky budou Xtreme, Kylie Minogue, taky Aqua a dnes na programu i Saša, Vanilla Ice anebo U2. Zdravíme všechny milovníky 90. zdravíme všechny milovníky muziky z této doby, no a posíláme Depeche Mode na Rádiu Haná, přejeme všem báječný večer.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Haná.
1: Milujeme devadesátky.

0: že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Rádio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme úterý 5. května, svátek slaví Klaudie. Dnes je Mezinárodní den hygieny rukou, takže mydlíme, myjeme a sušíme. Narozeniny slaví milovnice fotbalu a parfému anglická zpěvačka Adele. Taky náš oblíbený herec Marek Vašut alias Pažout z románu Pro ženy.
2: Mami, dovol, abych ti představila svého přítele Olivera.
3: Ahoj, Jano.
4: Ahoj, Pažoute.
1: Půlkulatých 55 má ředitel olomoucké zoo na svatém kopečku Radomír Habáň. Ať je to v úterý 5. května perfektní divočina, přeje celá vaše rádiová smečka.
0: Rádio Haná, kalendárium.
5: Tady je Rádio Haná.

0: Rádio Haná. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
4: Na to nezapomenu.
5: Rádio Haná.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Děláme koli a volu. Pořád cvičí, pane.
4: Dobrý den. Zahrajeme si na kdo dřív uhne, ať sírají na ledce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: že si umřel. Že prý se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

zbraním! Okamžitě vyhazte poplach ke zbraním!

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tady jaro. Cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pilové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
1: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pilových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím ústkem dostáváme opět těm postelím. Takže je potřeba adekvátně stlát přelek a dluškoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z díva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
1: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná.

0: Přinášíme vám zprávy. Kauza ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám pokračuje. Etická komise fotbalové asociace zahájila v korupční kauze další řízení. Týká se obránce prvoligové Sigmy Olomouc Jakuba Elbla. Informovala o tom v komunike. Podle vyšetřovatelů Jakub Elbl věděl o nelegálních sázkách a měl pomáhat k ovlivnění utkání. Policie ho sice podle Seznam zpráv neobvinila, ale i tak až do minulé soboty nehrál. 25-letý bek dříve vinu odmítl. Vývoj tématu dál sledujeme. Vlak s opilým strojvedoucím. Podle policie s téměř 3 promile alkoholu. V pondělí řídil strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem. Na zvláštní chování mašinfíry upozornili cestující. Poté zasáhla policie. Svědci upozornili na to, že opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře a měl znatelně pomalé rozjezdy. Ve vlaku cestovalo asi 40 lidí. Nikdo se naštěstí nezranil. Muži hrozí až 5 let vězení. Sport. Čeští tenisté už mají jasno, kde odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Bude to pražská O2 Arena, informoval tenisový svaz. Utkání se uskuteční 18. a 19. září a hrát se bude na tvrdém povrchu.
1: Počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v dalších dnech? Ve středu nás čeká slunečné ráno, polojasné dopoledne a odpoledne zataženo. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 19 a 23 stupni Celsia.

0: s převážně polojasnou oblohou.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Olomouc, Valmez a Kroměříž.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme. Z mobilu.